te v roky trochy počítatý. Jak ji čítáš na či tam jaké stočilo. Brzdy tvý mozek na či pohlibluje dům.